0: Európa aj spotrebuje viac nafty. Je v podstate tá logistika, celkovo biznis, ktorý sa tu deje, aj automobilový priemysel a jednotlivé logistické spoločnosti sú závislé práve od nafty. A Európa nedokáže ako keby vyrobiť toľko nafty, koľko spotrebuje, to znamená, že ju musí dovážať. A práve preto, že ju musí dovážať a momentálne máme krízu, ktorá pramení teda aj z toho konfliktu na Hormuzskom prielive, ale takisto aj z konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou a podobne, tak práve preto tá nafta momentálne stojí, koľko stojí.
1: Pán Jirušek, čo sa teda deje v Hormuzskom prielive a aké sú presnejšie geopolitické dôvody toho, že dnes hovoríme o vysokých cenách palív?
2: Tak již víc než, nebo už vlastně půl roku probíhá vlastně ta krize, která zasahuje především ten Hormuzský průliv v tom, že je tam omezená doprava tankerová. Když se díváme dneska, tak je v zásadě na nějakém zlomku toho, jaká je běžný objem dopravy nebo běžný počet lodí, které proplouvají tím úzkým hrdlem, a to se týká z velké části ropy. Ty země v té oblasti, které ten Hormuzský průliv za běžných podmínek využívají k exportu ropy, tak to jsou jedni, nebo v případě Saúdské Arábie vlastně klíčoví producenti na světové úrovni. To znamená, ve chvíli, kdy tady v této oblasti dojde k nějakému zaškrcení, ke snížení schopností a možností těch zemí dodávat tu surovinu na trh, tak to samozřejmě kaskádovitě nakonec je cítit na celém světě. Tady navíc teď se nám ještě tomu přidává, řekněme, ta druhá fronta, to je další vlastně úzké hrdlo světového obchodu, a to je vlastně spojnice nebo průliv Bab al-Mandab, který tedy ústí do Rudého moře. To není až takový problém jako v případě toho Hormuzského průlivu, kde vlastně ten Hormuzský průliv je vlastně jedinou námořní cestou ven. V případě Bab al-Mandab se bavíme o vlastně zkratce mezi Asií a Evropou, vlastně přes Rudé moře, takže tady to znamená zejména to, že ty lodě musí plout delší cestou, ale ten konflikt má vývoj a zasahuje i kapacitu Saúdské Arábie vyvážet ropu i skrze vlastně Rudé moře. Takže ve zkratce snižuje se nám vlastně dodávka nebo nabídka té ropy na trhu, a tím pádem se to projevuje nakonec i na cenách a nakonec i na těch benzínových pumpách. Přičemž já bych ještě doplnil svého předřečníka v tom, že jedním z faktorů samozřejmě je to, co jsem teď popsal, to znamená snížený nedostatek nebo snížené dodávky té suroviny na trh, ale také nervozita. Velkou část vlastně těch cenových výkyvů v tom krátkodobém horizontu způsobuje nervozita dopravců, kteří si účtují větší peníze za to, že musí proplouvat těmi uzlovými body, vlastně si účtují jakousi rizikovou přirážku. A to se samozřejmě nakonec projeví i v té koncové ceně. Takže jednak to omezené množství, ty omezené dodávky, a jednak vlastně celková nervozita toho ropného trhu.
1: Pán Greguš, koľko z rastu veľkoobchodných cien v Európe sa na slovenské čerpacie stanice možno ešte len chystá premietnúť, a prečo je ten prenos oneskorený?
0: Tak tam by som nadviazal možno na to, čo vravel pán Jirušek, že v podstate áno, tá ropa musí nejakým spôsobom najprv prejsť k nám, musí pretiecť, musí sa dopraviť do tých jednotlivých rafinérií, kde sa potom spracováva, a až potom sa dostáva do čerpacích staníc. Takže toto je jeden z tých dôvodov toho oneskorenia ako takého. Samozrejme sa čerpajú aj zásoby, ktoré sú nakúpené možno ešte za nejaké nižšie sumy, takže tam je ako keby viacero faktorov a viacero nejakých procesov, ktoré musia prebehnúť predtým, ako tí jednotliví spotrebitelia prídu na tú čerpaciu stanicu a natankujú za tú určitú sumu, ktorú teraz vidíme.
1: Pán Jirušek, dnes malo byť rokovanie Iránu s krajinami Perského zálivu o Hormuzskom prílive, ale odložili ho na neurčito. Kľúčové rokovania pritom mali určiť pravidlá plavby touto strategickou trasou ropy. Teherán tvrdil, že na schôdzu prídu zástupcovia Iraku a ďalších krajín Perského zálivu. Žiadna z nich to však medzi tým nepotvrdila a Bahrajn účasť odmietol. Prečo to dopadlo zatiaľ takto?
2: Tak protože není jasné, jak se ta situace bude vyvíjet. Není jasné, jestli bude pokračovat ten konflikt, který je v jakési latentní fázi, ale vlastně nepominulo to ohrožení, to, že se z času na čas, spíše častěji než méně často, stane to, že nějakou loď, nějaký tanker zasáhne nějaká střela v té oblasti.

0: Češka Johana Karbanová trénovala mládež vo futbalovom klube Inter Miami a pravidelne stretávala aj hviezdneho Lionela Messiho, ktorý tam aktuálne hrá. No nielen na túto futbalovú legendu bol zvedavý Adrián Todesere.
1: Johana športovala od malička. Bavili ju tenis, basketbal aj volejbal, no prednosť dala futbalu.
2: Když som vyrústala, tak som nejdřív začínala s klukama na Mielníku a pak i v ženském týmu, ktorý tady byl.
1: Na konci strednej školy začala študovať v Spojených štátoch amerických.
2: Kousek od New Yorku v Pensylvánii, kde jsem získala už taky částečné fotbalové stipendium a získala americkou maturitu. Odtamtud jsem se přesunula na vysokou školu v Miami na Floridě, kde jsem měla stipendium právě díky fotbalu. Tam jsem studovala business administration. Poté jsem po odmaturování na téhle škole šla na další United International College, taky stále na Floridě vysoká škola, a tam jsem studovala MBA, to znamená magisterský titul v tom samém oboru business administration.
1: Tam už potrebovala stáž, preto si začala pozerať ponuky na internete.
2: Vzhledem k té lokaci, kde jsem na Floridě byla, tak mi právě vyskočily i nabídky stáže z firmy z klubu Interu Miami a nabízeli tehdy stáž, měli otevřenou ve scoutingu. Bylo to jednak hodně spojený s fotbalem, ale samozřejmě taky administrace, zapisování reportů a organizace rozvrhů pro scouty.
1: O stáž bol obrovský záujem. Prihlásilo sa viac ako 1000 uchádzačov. Johana absolvovala niekoľko pohovorov a jeden z nich bol pre ňu skutočne výnimočný.
2: Ja som sa bavila ešte s jedným stážistou a on sa podíval, pozdravil a ja som sa vlastne otočila, koho zdraví, a videla som Messiho s rodinou. Takže to bolo takový

0: velký překvapení, jak vlastně rychle se to stalo a jak blízko byl a jak hrozně fajn už tehdy byl, i když mě vlastně taky nikdy předtím neviděl a neznal, tak pozdravil, jako zdraví všechny a zeptal se, jak se máme.
1: Keď získala stáž, Messi ho stretávala pravidelně, či už na tréninku, alebo keď s manželkou povzbuzovali svojich synov, nádejných futbalistov.
0: Tím, jak se chová tak skromně, tak je to skoro až normální být v jeho přítomnosti. Takže je to opravdu taková směs toho, že člověk ví, že tohle je nejlepší hráč historie fotbalu, jedna z nejznámějších osob na celém světě. I přesto vlastně se v jeho blízkosti člověk cítí úplně normálně, jako by byl s jakýmkoliv běžným člověkem, protože on vlastně vytváří tenhle ten dojem, že není vůbec nic víc nebo nic lepšího než ostatní.
1: Po několikých měsících Johana dokonce dostala od Interu Miami ponuku práce na plný úvezok jako hlavná trenérka mládeže.
0: Za což jsem byla strašně ráda a strašně vděčná.
1: V júli jej ale skončili v Amerike pracovné víza, proto sa musela vrátiť do Česka, kde odovzdáva skúsenosti študentom a športovcom, ktorí by sa radi vydali na podobnú cestu, akou si prešla ona sama.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Zástupcovia štátu, mesta aj katolíckej cirkvi. Na ceremónii, ktorú každoročne sleduje celá krajina, bola aj naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
1: Najprv k malým dverám, ktoré vedú do korunnej komory, pristúpi s kľúčom prezident. Nasleduje premiér, pražský arcibiskup, predsedovia hornej a dolnej komory českého parlamentu, dekan metropolitnej kapituly svätého Víta v Prahe a nakoniec pražský primátor. Klenoty sa dajú vybrať iba v prípade, že sú prítomní všetci 7 držitelia kľúčov, ktorí následne historické dvere otvoria od hora až nadol. Do miestnosti vstúpia špecializovaní pamiatkári s bielými rukavičkami a za nimi tzv. Kľúčnici, či lepšie povedané, držitelia kľúčov, ktorí v miestnosti odomykajú špeciálnu trezorovú skriňu. Následne z nej vynesú české korunovačné klenoty, korunu svätého Václava, žezlo a jablko, ktoré sa používali pri korunovácii českých kráľov. Tie sa kontrolujú a prenesú do Vladislavskej sály v Pražskom hrade, kde budú od dneška vystavené. Prvé 4 dni len pre školy, potom si ich bude môcť do 8. septembra prezrieť aj verejnosť. Následne sa symboly českej štátnosti opäť prenesú na bezpečné miesto do bočnej lode katedrály svätého Víta. Slavnostný akt trval asi pol hodinu. Počas neho sa spieval svetováclavský chorál a čítala sa pápežská bula k ochrane svetováclavskej koruny, ktorá varuje pred krádežou klenotov a upozorňuje na exkomunikáciu.
2: Žiadnemu človeku tedy není dovoleno rušiť nebo meniť tento náš zákaz a vôle, a nebo proti ním opovážlivý jedná. Kto by si však osmielil opustiť sa o to, měl by vědět, že propadne hněvu všemohoucího Boha a blažených apoštolů Petra a Pavla.
1: Od rána platili v katedrále svätého Víta prísne bezpečnostné opatrenia a tak sa do nej verejnosť nedostala. Klenoty svojmu účelu poslúžili naposledy 7. septembra 1836, keď bol korunovaný český kráľ Ferdinand Dobrotivý. Jeho nástupca František Jozef I. ani posledný rakúsky panovník Karol I. korunovaní neboli. Pokračuje historik Petr Hlaváček.
3: Nejaká stará česká kráľská koruna existovala určite už niekdy od 11. století, kde byl korunován první český král Vratislav, ale tahle ta verze, kterou známe, je z roku 1346 a nechal ji vyrobit tehdejší český král a král římský, pozdější císař římský Karel IV., ten známý Lucemburg na českém trůně. A původně byla teda uložena na Pražském hradě v katedrále svatého Víta. Později tedy na počátku 15. století se přestěhovala na Karlštejn, na ten důležitý hrad poblíž Prahy. No a za 30. války nechali Habsburkové odvést do Vídně. A z Vídně se vrátila zpět do Prahy v roce 1791, když došlo ke korunovaci tehdejšího římského císaře Leopolda II. Českým králem. A v tom roce 1791 byla dokonce ustavena i ta komunita těch 7 klíčníků, která funguje vlastně dodnes, byť to složení se poněkud obměňuje.
1: Korunovačné klenoty cestovali aj před vypuknutím druhej svetovej vojny. Od septembra do októbra 1938 boli dokonca ukryté na pobočke Národnej banky Československej v Žiline. Doplňa historik Petr Hlaváček.
3: Je docela paradoxní, že Česko, které je už několik desetiletí republikou, tak chová v takové úctě právě ty starodávné české korunovační klenoty. Vlastně to pro Čechy a Češky není nějaký umělecko-historický artefakt, ale pořád symbol státnosti a ta česká státnost je stará 1000 let a vždycky se realizovala i v nějaké složené státnosti, ať už to bylo v rámci Svaté říše římské nebo potom Rakouského císařství a nakonec Rakouska-Uherska. Ale ta koruna zkrátka vždycky symbolizovala ten konglomerát zemí koruny české a i dnes v těchto časech se vlastně Češi k tomu hrdě hlásí.
1: Klenoty byly zprístupněné aj po druhé světové vojně v roku 1945, dvakrát v 50. rokoch, v prelomovom roku 1968 aj za normalizácie. Za prezidentov Václava Havla aj Václava Klausa boli klenoty vystavené dvakrát, za Miloša Zemana 4-krát. O tom, že sa na ne bude môcť verejnosť pozrieť každoročne, rozhodol v roku 2024 prezident Petr Pavel. Tento september si verejnosť môže klenoty

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Ed Sheeran a Galway Girl, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Grécko a 4 krajiny Európskej únie, Dánsko, Nemecko, Rakúsko a Holandsko sa v Kodani dohodli na pláne na zriadenie tzv. Návratových centier v krajinách mimo Európskej únie. Slúžiť majú na ubytovanie a následnú deportáciu migrantov, ktorých žiadosť o azyl bola v Európe zamietnutá.
2: Grécky minister pre migráciu a azyl Thanos Plevris pre grécke médiá uviedol, že pre Grécko je tento krok naliehavou národnou potrebou. Otázka pre našu spolupracovníčku Soňu Dorňákovú z TAMU, ako majú tieto centrá konkrétne fungovať a kde sa plánujú zriadiť. Pozdravujeme vás.
3: Dobrý den z Aten. Tak tato centra mají sloužit jako transitní nebo deteční zařízení, to znamená, že se tam mají letecky deportovat nelegální migranti, ti, kteří v Evropské unii nezískali ten status uprchlíka a nedaří se je deportovat zpět do země jejich původu. Z těch centrech pak mají čekat na definitivní vyhoštění a podle řeckého ministra pro azyl by tato centra měla být ve Rwandě nebo v Ugandě. Řecký minister uvedl, že se na tom pracuje, že cílem je, aby tento systém začal fungovat už od příštího roku a že to má mít odrazující efekt pro migranty, kteří směřují do Evropy.
0: Grécko je jedinou krajinou na juhu Európskej únie, ktorá sa usiluje o zriadenie takýchto centier mimo Európskej únie. Ako to vláda zdôvodňuje?
3: Tak podle řeckého ministra pro migraci a azyl Thanose Plevrise je řecká vláda hrdá na to, že může být aktivním členem této skupiny, protože Řecko tvoří vnější hranici Evropské unie a dlouhodobě nese nepoměrně velké břemeno, které je právě spojené s náporem nelegální migrace. Thanos Plevris patří k tomu krajně pravicovému křídlu v vládní straně Konzervativní nová demokracie a už od loňska se vlastně snaží o zpřísnění té migrační politiky a doufá, že tedy tento krok, o kterém hovoříme, sníží ten počet nelegální migrace v Řecku, ale i v Evropě.
2: A do jaké míry můžou tyto centra ovlivnit vývoj nelegální migrace směrující do Evropy?
3: Podle řeckého ministra pro migraci tedy by to mělo být to omezení velice razantní, protože ten nápor vlastně by měl se velice snížit, protože když budou nelegální migranti vědět o tom, že budou v podstatě vězněni v Africe, tak se do Evropy vůbec nevydají. Takže uvidíme, jak tento krok se dál bude v Řecku, ale i v Evropě vyvíjet.
0: Toto byla naživo z Grécka Soňa Dorňáková z TAMU, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko.

0: Späť za volant, tak sa volá kampaň Asociácie autoškôl Českej republiky, ktorá má pomôcť vodičkám a vodičom, ktorí niekoľko rokov nejazdili a vrátili sa späť na cesty. Ide o kondičné jazdy pre seniorov alebo napríklad pre mamičky po materskej dovolenke, ktoré sa potrebujú, ako sa hovorí, rozjazdiť. Viac povie redaktor Martin Karlík.
1: S Trabantem som začínal, Škodovkou, Ladou. Dneska jsem sedl do automatu a jsem z toho zděšený, protože kdyby po mně chtěl někdo, abych odjel, tak se s tím neodvážím odjet. Chybí mi tady spojka, chybí mi tady dírka na startování, na klíček, tady je nějaký start, stop, engine.
2: Tak to popisuje své obavy z návratu k řízení v propagačním videu kampaně Zpátky za volant 75-letý Viktor.
3: Celkem bez problémů s grácí jede a většinu pravidel silničních provozů dodržuje, tak jako ostatní řidiči. Ale on má prostě strach z toho, jak rozjede vozidlo v automatu. Má strach z toho, jak si vůbec nastaví to vozidlo k jízdě, pokud má například to vozidlo dneska ne spínací skříňku, ale tlačítko. A samozřejmě je pro něj úplně nové, že mu například vozidlo může signalizovat něco, co doteďka nebylo zvyklý. A my věříme, že právě naším projektem Zpátky za volant, tím, že existuje poměrně vysoké množství seniorů, kteří dlouho neřídili, ale potřebují se vrátit za volant, splňují všechny kvalifikační předpoklady, mají řidičský průkaz, mají zdravotní způsobilost, tak je naší rolí, aby jsme jim pomohli se za ten volant vrátit bezpečně.
2: Hodnotí Viktorovo řidičské umění šéf Asociace autoškol a instruktor Aleš Horčička. Další tváří kampaně je potom seniorka Míla.
4: Nejezdím už nějaký rok, a protože jezdil manžel. No a já jsem zatím se do toho nepouštěla. Nebylo to nutné, ale teď už zvažuju, že bych nutně potřebovala. Bych nebyla na nikom vázaná, dojela bych si, kam bych potřebovala. A moc bych si to užívala, ty cesty.
2: Kampaň necílí jen na seniory, ale třeba i na ženy po mateřské dovolené, jakou je i Adéla Komendová.
5: Jsem si udělala řidičák, je to tak 3 roky zpátky. Do řízení jsem se moc nehrnula, pak přišel syn, takže jsem byla těhotná, takže jsem neřídila. No a potom jsem chtěla být jako samostatná a se synem být aktivní, takže pak jsem začala být aktivní řidič, nebo snažím se o to.
2: Do akce se zapojilo přes 200 autoškol po celé České republice a díky sponzorovi dostanou účastníci ke každé hodině, kterou si zaplatí, další zdarma.